0: chystá a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Pozor zákrutá na autosalóne v Nitre.
1: Autosalón je príležitosť najmä pre milovníkov automobilov, aby si vyskúšali a obzreli všetky tie novinky, ale možno je to aj inšpirácia pre tých, ktorí by si chceli kúpiť prvé auto, druhé auto, ale nevedia celkom ako na to, nemajú sa s kým poradiť. Takže na čo máme myslieť, keď si ideme kupovať auto, aké parametre musíme brať do úvahy? To nám povie Michal Pres, vedúci marketingu a produktu Škoda Auto Slovensko.
2: První otázka zásadní samozrejme do financie. Musím vědět, kolik peněz si můžu dovolit do toho auta investovat hotově, anebo jaké mám možnosti financování.
1: Financie jsou velmi důležité, ale myslela jsem skôr technické parametry.
2: Člověk by si měl velice dobře rozmyslet, za jakým účelem to auto vlastně bude používat. Jestli je to auto spíš na kratší trasy, delší trasy, pro zábavu, na práci. Ty kratší, delší trasy tam třeba s ohledem na to bych já osobně určitě volil adekvátní druh pohonu. Nemá smysl kupovat auto s dieselovým motorem, pokud bych věděl, že budu jezdit primárně krátké trasy po městě. Kdybych ale zase naopak věděl, že budu jezdit krátké trasy, tak už bych hodně zvažoval elektromobil nebo minimálně plug-in hybrid, protože prostě na tento způsob ježdění ta elektrifikovaná vozidla jsou v podstatě ideální.
1: Čiže musím si zvážit to, či budem jezdit dlhé trasy, krátké trasy a od toho závisí aj výkon motora.
2: Na ježdění do města určitě není potřeba kupovat nějaké super silné auto. Když jezdíte primárně do 50 km v hodině, tak všechna dnešní moderní auta poskytují dostatečnou dynamiku a i komfort na ježdění po městě, takže výkon by určitě pro mě nebyl priorita číslo jedna.
1: Akým štýlom by sme sa mali zamyslieť nad veľkosťou auta?
2: Samozrejme otázka veľkosti. Budu v tom aute jezdiť sám nebo s rodinou, jak veľká je rodina a tak dále. Ženy mají rády SUVčka. Zase na ježdení do mesta určite je lepší, kratší, kompaktnejší auto, 4 metry cca ideál. Ale ona sú i SUVčka, ktorá sú relatívne malá, relatívne krátka. U SUVček sa dá souhlasiť s argumentem, že ten vyšší poses a to plynoucí lepší přehled o dění kolem auta psychologicky hraje veľkou roli. Jezdit po velké městě s autem 5-metrovým, to je složitější samotná jízda, ale primárně parkování. Ne všechny garáže nebo parkovací domy jsou stavěné na 5-metrová auta, která mají šířku kolem 2 metrů.
1: Keď jsem si išla koupit svoje prvé auto, prvá otázka predajcu byla, akou chcete farbu? Čo ma teda vtedy dost urazilo, ale venujme se teda aj farbám aut. Mají nějaký zmysel, alebo je to len estetická záležitost? Alebo ak mají metalízu, udržují se ľahšie alebo ťažšie?
2: Otázka barvy má pro mě osobně tři roviny. Jednak je to ta estetika, nicméně potom je tam faktor bezpečnosti. Černé auto není tak dobře vidět jako auto bílé nebo auto s nějakou zářivou barvou. Takže ve chvíli, kdy polovinu roku jezdíme víceméně po tmě anebo za šera, takže tmavší auta obecně jsou méně bezpečná z hlediska viditelnosti. Ta péče o tu barvu, tam bych rozdíly neviděl. Přípravky kosmetické jsou natolik kvalitní, že jestli ta barva je metalíza, nemetalíza, to je víceméně jedno. Dneska se dostávají do obliby hodně barvy matné. Tam už péče od barvy složitější je, ale zase je to o tom pořídit si správnou autokosmetiku, případně dát nějakým profesionálům, kteří se o tu očistu postarají.

0: Mesto Třebíč patrilo kedysi k významným strediskám židovskej kultúry na Morave. Dodnes sa tam jej stopy stretávajú so stopami kresťanskej histórie a jeho výnimočne zachovaná židovská štvrť pripomína stáročné spolužitie oboch komunít. Spolu so starobilým židovským cintorínom a kresťanskou bazilikou svätého Prokopa tvoria pamiatkový celok, ktorý je od roku 2003 súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Na prehliadku vás zoberie Jana Balková.
1: Stojím na malom kopčeku v jednej z úzkých uličiek, typických pre Třebíčskú židovskú štvrť. Niekdajšie geto od zvyšku sveta oddeluje rieka Jihlava. Na jednej strane rušná cesta, na druhej sa vypína synagóga a za ňou židovský cintorín. Mojimi sprievodcami sú Hana Dufková a Jakub Kotás z miestneho turistického informačného centra. Takmer súčasne pomenúvajú to, čo robí túto časť Třebíča výnimočnou. Podľa nich sú to stáročné a na svoju dobu nezvyčajne dobré vzťahy medzi miestnymi kresťanmi a židovskou komunitou.
2: Tady sú třeba židovské a kresťanské památky postavené kousek od sebe, že je na obě vidieť z jednoho místa na ulici, což třeba nebývalo typické. Nikdy tady v historii nedošlo k žiadnému pogromu nebo iným honům na židy. Nejsou tu žiadne jako dochované správy o veľkých konfliktech, vraždách nebo bitvách a podobne. Díky tomu všemu tady ta třebíčská židovská čtvrť patrí nejzachovalejším židovské památce vůbec ve světě, kromě těch, co se pak nachází v Izraeli.
1: Jakub vyzdvihuje aj architekturu.
3: Za všechny ty roky, co existuje, tak nikdy zásadně nezměnila svoji podobu. Proto, když se potom naší čtvrtí židovskou procházíte, tak si můžete hezky představit, jak vypadaly dříve města, která se tak přirozeně tvořily, vznikaly tady ty různé malé uličky a podobně.
1: Židovské osídlenie má v Třebíči korene už od 13. storočia. Najväčší rozmach zaznamenalo v druhej polovici 17. storočia, keď tu žilo približne 1500 židovských občanov. Dodnes ich komunitu pripomína viac ako 120 zachovaných domov, ktoré sú v úzkých uličkách natlačené jeden na druhom. Zachovali si svoj pôvodný charakter a podľa Hany Dufkovej takáto výstavba mala svoj význam.
2: Když vznikala tá židovská geta v 17. století, tak třeba z celého města okolních vesnic židé byli natlačení vlastne na jednom místo a pak tady neměli moc prostoru, takže ty domy pak museli vyhánět do výšek. Uličky jsou hodně dlouhé, tak se můžou zdát užší, ale je to hlavně kvůli tomu, že tady pak chybí takové ty vedlejší uličky, co ty hlavní spojujou, protože by tam prostě chyběl dům, ve kterém třeba žili čtyři rodiny více naraz. A proto to řešili třeba tak, že v těch domech bývají podchody, které slouží jako společná předsíň. Dneska už jich tady tolik není, ale dřív to tak fungovalo více, aby se šetřilo místem.
1: V čtvrtí zostaly aj dvě synagógy, predná a zadná. Cez ženskou galériu tej druhé s Jakubom Kotasom prechádzame do susedného domu úzkým schodiskom.
4: Vstúpili sme do domu, kde je drevená podlaha, v ktorom sú staré nábytky. Kam sme to vlastne vošli?
3: Do domu Seligmana Bauera. Ten byl vystavený někdy během 18. století a nazývá se podle nejstarším dohledaném majiteli.
1: Seligman Bauer si dal postaviť svoj dom na tzv. Španielovom pozemku priamo v susedstve modlitebne. Teraz je mimoriadne cenným dokladom každodenného života třebíčskej židovskej komunity.
4: Ja tu vidím také prípravné miesto na varenie. Stojíme v také ako keby predsieni.
3: Návštevníkom kromě samotných predmetov popisujeme i jednotlivé významné židovské svátky. V každé místnosti se zmíníme o jednom, například zde v předsíni, tak zmiňujeme ten nejstarší a nejvýznamnější svátek, a to je svátek Pesach. Pouze bych vás upozornil na těch schodech, pozor na hlavu, místy se hodně snižuje strop. Ono, jak tady se bojovalo o každý metr vlastně stavebního prostoru, tak je to může působit stísněně místy.
4: Tak já počkám, kým prejdete vy a budem opakovat po vás.
3: Určitě.
1: V dome ma zaujme aj malý stiesnený dvorček a Jakub vysvetľuje, že aj ten je výsledkom nedostatku priestoru.
3: Tak ty dvorky moc často nevznikaly. Když už vznikaly, tak malinké, často třeba i uprostřed domu, že ten dům opravdu vznikl okolo toho dvorečku, anebo takhle drobné, jako je vidět právě tady, a ty často byly v hodně nevhodném místě. Stavěly se třeba do kamenitých kopců a podobně, takže se tam ani nemohlo pěstovat nějaké plodiny a podobně. Takže to bylo spíše už pouze tak na rekreaci a moc těch domků zde právě ty dvorečky ani nemývalo v té době.
1: Současní obyvatelia štvrtě jeden víkend v roku dokonca otvárajú svoje domy turistom a návštevníkom. Mňa aj mimo vyčlenených dní privítala 84-ročná pani Marta Skřivánková, ktorá v dome žije s manželom. Obývajú jeho vrchné poschodie. Na tom dolnom mali kedysi krčmu a počas dňa otvorených dvorov a domov ho ukazujú zvedavcom.
5: No, tady si prohlíži všechny ty židovské domy, dvory a my je tak nejak pohostíme. Většinou peču chalu. Chala je židovský chléb. Může se používat na sladko i k masu. Chala se láme, nekrájí. My když ji teda tady nabízíme, tak i z hygienických důvodů krájíme. No a je to takový milý. Přijdou, prohlídnou, budou se tady promítat filmy s židovskou tematikou.
1: V 70. rokoch minulého storočia židovské štvrti v Třebíči hrozilo úplné zbúranie. Na jej mieste mali vyrásť strohé paneláky a zmiznúť tak mala aj stáročná stopa židovského osídlenia. Plán sa napokon neuskutočnil a dnes patrí k najlepšie zachovaným židovským štvrtiam v Európe.
6: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
7: Všetko zlé sa v dobro zmení, hovorí sa to tam, kde pravdu majú. Pustiť všetko len tak pre nič.

od zim stromům větve sklání a při klekání obzor kleká těch cvrčků na svažité strání. Ach bože, jen je nepolekat, nemáme poklad v boží vance, nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce a zažít je.

0: Hitparáda Top 20 SK. 13. miesto.
1: Ahojte, tu je Tia Vitek, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slovensko a Hitparády Top 20 SK.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.